0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jsme Klasik Praha.

0: Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 13. července. Touha po svobodě může sebou přinést různé důsledky. Ten hezčí nás čeká v dnešním ranním vysílání. Je spojen s uměním a i když vnější podoba ještě dnes budí u někoho rozpaky, patří k neodmyslitelným ikonám známého města. Přeji vám pěkný poslech.

Slovenská filharmonie pod taktovkou Ladislava Slováka dohrála polonézu ze třetího dějství opery Evžen Onegin Petra Ilíče Čajkovského. Máme 7:05. A 13. července. Zdánlivě nešťastná číslovka 13 však značí šťastné číslo přinejmenším v Paříži, a to na Place de Bastille, tedy na náměstí Bastily. Právě tam totiž 13. července roku 1989 byla otevřena nová budova. Nová operní budova opery Bastille a my si o ní dnes povíme trochu víc.

Sergej Nekarjakov a Aleksandr Markovič nám dohráli Moto Perpetuo Nicoli Paganiniho v 7 hodin 10 minut. Uvidíme, jestli budeme tak stejně živí a energičtí jako Sergej Nekarjakov, vynikající trumpetista, i během dnešního dne, protože v Praze nás čekají odpoledne teploty 28 až 30 stupňů Celsia a mělo by být jasno, postupně převážně polojasno. Tak snad nám energie z rána, kdy teď v Praze je kolem 16 stupňů, vydrží. A doufám, že budete i dobře naladěni na celý den. Pomůže k tomu možná i pěkná melodie Krištofa Haranta, velmi stará. Jak víte, jde o Krištofa Haranta z Polžic a Bezdručic a Pána na Pecce, který byl českým renesančním šlechticem a dalo by se říci všeumělem, i spisovatelem a také cestovatelem. Bohužel jedním ze 27 českých pánů popravených po Bílé hoře na Staroměstském náměstí. Nicméně dochovalo se nám několik jeho děl a mezi ně patří i Missa Quinis Vocibus. Z ní Gloria nám zahrale kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda a zaspívá Barbora Kabátková, Vojtěch Semerád, Tomáš Lightcap, Ondřej Holub a Jaromír Nosek.

Dozněla ukázka z díla Krištofa Hranta Spolužice a Bezdružice a Pána na Pecce. My se zaposlouchali do krásného zpěvu Barbory Kabátkové, Vojtěcha Semeráda, Lomáše Lightkepa, Ondřeje Holuba a Jaromíra Noska za doprovodu kapely Mariany pod vedením Vojtěcha Semeráda. Je 7:45. Za chvíli se rozezní hudba Johna Williamse a my si vyslechneme hudbu z filmu Star Wars epizoda 5 Imperium vrací úder. Předtím ale ještě informace o dopravní nehodě, která bohužel teď ovlivňuje provoz na velké křižovatce ulici Čimická, Velká Skála a k Pazderkám.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
7: Skonto nábytek.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme ranní píseň Edvarda Elgara v podání souboru Britain Symphonia pod taktovkou Ivra Boltna. Za 5 minut bude 7:30 a my budeme také poslouchat ještě předtím píseň Old Man River z muzikálu Loď komediantů Jeroma Kerna. Zpívat nám bude Adam Plachetka. A to také z důvodu, že si dnes připomínáme otevření slavné operní budovy. Ta byla otevřena 13. července v roce 1989. Zítra totiž čeká Francouze velký svátek a v předvečer takového svátku, tedy 13. července, kdy byla dobyta pevnost Bastille, byla otevřena také nová operní budova v Paříži, Opera Bastille. Snahy o otevření nové operní budovy v Paříži ty se táhly už opravdu velmi dlouho. Už od 80. let 19. století, jen několik let po otevření Palais Garnier, a vyvrcholily právě v roce 1989.

Slyšeli jsme píseň z muzikálu Loď komediantů, muzikálu Jeroma Kerna. Zpíval ji Adam Plachetka a doprovázel symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila. Je přesně 7:30. Za chvíli se zaposloucháme do Presta z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Bude to tanec číslo 8, Furiant. Předtím ale opět návštěva Paříže a připomínka otevření slavného operního domu. Před 37 lety byla otevřena opera Bastille na náměstí Bastille. Tam bylo pro ni nalezeno místo. I když původně François Mitterrand, když v roce 1981 zahrnul novou operu do svého rozsáhlého programu výstavby památek, známého jako Grand Travaux, tak měla být opera součástí Cité de la Musique. Ale záhy byla vyčleněna a nalezeno místo právě na náměstí Bastily. Ovšem tam se žádný plac nenacházel, ten volný. Ovšem bylo tam staré nádraží, které už od roku 1969 nesloužilo svému původnímu účelu, ale pouze jako, dalo by se říci, galerie. Konaly se tam umělecké výstavy a právě s bouráním tohoto nádraží a na jeho místě vybudováním nové opery měl vzniknout nový operní hudební stánek.

0: Dozněl Furiant, tanec číslo 8 z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Simona Rattla a dohrála 7:55. My se ještě jednou vracíme do Francie, do Paříže. Tam se zítra bude slavit, neboť se připomíná 14. červenec. A právě 13. července, kdy byla dobyta pevnost Bastille, byla také, ovšem až v roce 1989, otevřena nová operní budova Opera Bastille. Navržená byla urugvajsko-kanadským architektem Carlosem Otem, který neváhal a pustil se do díla opravdu grandiozního. Celkem má hlavní sál kapacitu 2700 lidí, tedy 2700 diváků. Ovšem najdete v tomto divadle také koncertní sál a ateliérové divadlo. Celkem vlastně s počtem míst i tím, jak je budova veliká, patří Opera Bastille k těm největším operním domům na světě, jestli není vůbec největší v celé Evropě. K otevření došlo 13. července v předvečer 200. výročí dobytí Bastily za přítomnosti 33 hlav zahraničních států, a to polosceneckým galakoncertem, na kterém vystoupilo předních pěvců opravdu neuvěřitelné množství, a mezi nimi i Plácido Domingo, kterého za chvíli uslyšíme. Tehdy v roce 1989 jej doprovázela Teresa Berganza, ale my uslyšíme Plácida Dominga zpívat společně s Marilyn Horn. Zapějí ukázku, jeden duet z opery Navařanka Gilles Masneta.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme duet z opery Navařanka Žila Masneta. Hrála Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Henryho Louise a zpívali nám Marilyn Horn a Plácido Domingo. 7 hodin 40 minut a čas pro další pěknou skladbu v ranní nabídce. Tentokrát nám ji zahraje nové Vlachovo kvarteto v podání Jany Vlachové, Ondřeje Kůkala, Petra Wernera a Michaela Eriksna. Uslyšíme čtvrtou část smyčcového kvartetu F-dur Roberta Schumanna.

0: V podání nového Vlachova kvarteta jsme slyšeli čtvrtou část smyčcového kvartetu F-dur Roberta Schumanna. 7 hodin 47 minut, to je čas pro další pěknou skladbu. Uslyšíte ji za chvíli a bude jí kubánská předehra George Gershwina. Zaposloucháme se do hry Chicagského symfonického orchestru pod vedením Jamesa Levina.
1: Co čteš, mami?
2: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
1: Já taky musím chodit do práce.
3: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky.

0: klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štepanek.cz.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Dozněla kubánská předehra George Gershwina v podání Chicagského symfonického orchestru pod vedením Jamesa Levina. Odjeli jsme tak na chvilku na dovolenou až na Kubu, ale vracíme se zpět do Prahy, a to nejenom k dalším pěkným skladbám Rádia Klasik Praha, ale také ke zprávám. Už za chvíli uslyšíte znělku zpráv a po nich předehru k opeře Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Čelákovicích nedaleko Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Doporučují lidem v okolí, aby nevětrali a nevycházeli ven, pokud nemusejí. Americká armáda v noci na dnešek oznámila další salvu úderů proti Iránu, přičemž zasáhla iránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity a malé čluny. Iránská státní média útoky potvrdila a hlásí nejméně jednoho mrtvého. Iránské revoluční gardy hlásí odvetné údery na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán dnes podle agentury AFP prohlásil, že americké údery zmařily diplomatické úsilí posledních měsíců. Na hudebním festivalu Znojmo měla včera premiéru v Městském divadle rodinná opera určená pro publikum od 8 let. Dílo nazvané Mendel Megaking Miloše Orzona Štědroně je netradiční podstou zakladateli genetiky Johannu Gregoru Mendelovi. Ač se dílo věnuje Mendelovi, dějí je zasezený do současnosti a odehrává se na základní škole. Zakladatel genetiky je v opeře převtělený do školníka a přichází do kontaktu se žáky 8. třídy. Představení vzniklo ve spolupráci festivalu Znojmo s hudební fakultou JAMU v Brně a v koprodukci s festivalem Smetanova Litomyšl. Ráno bude převažovat jasno, během dne polojasno. Na severovýchodě republiky a severu území bude oblačnosti přechodně více. Na horách se může s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty dnes zasáhnou Českou republiku v hodnotách 27 až 31 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 22 stupňů. To je ze zpráv 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do předehry k opeře Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla předehra k opeře Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Hrála Česká filharmonie pod taktovkou Gaetana de Logu. Dohrála 9 minut po 8 hodině. Za chvíli hudba raně barokního autora Tarquinia Merulli. Zaposloucháme se v podání souboru Il Giardino Armonico do skladby La Catarina. Bude to ale až po důležité zprávě, která se týká dopravy v Praze. V Bohnicích na Velké křižovatce ulice Čimická, Velká Skála a k Pazderkám došlo k nehodě. Tam počítejte s velkým omezením.

0: Dozněla raně barokní skladba Tarquinia Merulli. Skladbičku La Catarina nám zahrál soubor Il Giardino Armonico a dohrál v 8 hodin 13 minut. Nyní budeme poslouchat předehru pro orchestr Bohuslava Martinů a zahrají ji Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Doznělo intermezzo ze třetího dějství opery Manon Lescaut Giacoma Pucciniho. Hrála Berlínská filharmonie pod taktovkou Herberta von Karajana a dohrála 2 minuty před 8:30. Nyní se odevzdáme tvorbě Marka Antoina Charpentiera a uslyšíme jeho slavné Te Deum de Dur. Hraje soubor Le Concert de Nation pod vedením Jordi Savala.

Slyšeli jsme hudbu Marka Antoana Charpentiera. A to Tédeum de Dur. Hrál nám soubor Le Concert de Nation pod vedením Jordi Savala a dohrál 9:55. Nyní se zaposloucháme do třetí věty symfonie číslo 3 e-moll Zdeňka Fibicha. Uslyšíme, jak hraje tuto pěknou hudbu Státní filharmonie Brno pod vedením Jiřího Bělohlávka.

0: Slyšeli jsme hudbu Zdeňka Fibicha ze symfonie číslo 3 e-moll. Nám Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jiřího Bělohlávka dohrála skerco. 8 hodin 43 minut a čas pro jednu velmi zajímavou skladbu. Australskou zlidovělou píseň Waltzing Matilda, tedy tančící Matilda. Ta je dokonce považována za neoficiální hymnu Austrálie. Má i svůj text, ten v roce 1895 zkomponoval do hudby Banjo Peterson a hudbu s využitím skotského lidového nápěvu složila Christina McPhersonová. Ovšem, my uslyšíme tento tradicionál v instrumentální podobě a to tak, jak ji nahrál Ray Chen a Made in Berlin.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
4: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Klaus Thunemann nám dohrál solo ve druhé části velkého koncertu pro fagot a orchestr v dur Johanna Nepomuka Humla. Doprovázel orchestr Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merinera.

Je 8 hodin 55 minut a budeme se moci zaposlouchat ještě před 9 do hlasu Adama Plachetky. Uslyšíme jeho hlas v árii titulní postavy ze Salieriho opery Falstaff na motivy Shakespeareovy hry Veselé paničky Windsorské. A tak se zaposlouchejte do árie Nell'impero di Cupido.

0: Dozněla árie Nell'impero di Cupido z opery Falstaff Antonia Salieriho. Titulní postavu nám přiblížil Adam Plachetka, který zaspíval právě její árii. Byla to opera z roku 1799, ovlivněna Mozartovou Figarovou svatbou a, jak jste slyšeli, originální hudbou. Nahrávka, kterou jsme slyšeli za smy, ta pochází z alba Molieri, kterou pořídil Adam Plachetka. A my teď už máme možnost po tom, co jsme slyšeli také hrát Czech Ensemble Baroque Orchestra, se oddat dalšímu programu našeho rádia, Rádia Klasik Praha. Před námi je totiž dopolední vysílání plné dalších pěkných melodií a tou následující bude od Ludwiga van Beethovena první část symfonie číslo 4 B-dur v úpravě pro klavírní trio. A my uslyšíme hrát Leonidase Kavakose, Jojomu a Emanuela Axe.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme úpravu symfonie číslo 4 B-dur Ludwiga van Beethovena. V uších nám zněla úprava první věty v podání pouze tria, na kterém jste měli možnost si užít hru Leonidase Kavakose, Jojomi a Emanuela Axe. Je 9 hodin 12 minut, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha dnes s Filipem Sichrou a nabídne vám v následujících minutách tvorbu Antonína Dvořáka. Zaposloucháme se do písňového cyklu Cigánské melodie Antonína Dvořáka. Do první části Má píseň mi za láskou zní. Ovšem v instrumentální podobě hraje Talichovo kvarteto.

Slyšeli jsme ukázku z díla, které Dvořák věnoval vídeňskému tenoristovi Gustavu Waltrovi. Premiéra cigánských melodií proběhla v roce 1881. A my z tohoto písňového cyklu, ovšem v úpravě pro smyčcové kvarteto, slyšeli první část v podání Talichova kvarteta. Je 9:45 a před námi hudba Alexandra Glazunova. Uslyšíme orientální tanec, tedy šestou z baletních scén. Hraje Minnesotský orchestr pod vedením Edu de Warta.

Dozněla ukázka z baletních scén Alexandra Glazunova. My se zaposlouchali do orientálního tance. Hrál Minnesotský orchestr pod vedením Edo de Warta. Dohrál v 9 hodin a 18 minut. Jedním z nejlepších románů o historii indiánů je Poslední Mohikán, alespoň tak je vnímáno dílo Jamese Fenimura Coopera z roku 1826. A zpracovat jej do různé podoby se snažili různí umělci, objevil se i ve filmu. A my teď uslyšíme hudbu z jednoho z posledních filmových zpracování Posledního Mohikána z roku 1992. Je to hudba Trevora Jonese a hraje orchestr Philharmonic de Strasbourg pod vedením Marka Letonyi.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 120 titulů na hudebních nosičích a přes 450 nahrávek pro rozhlas a televizi má za sebou můj další host v pořadu. V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Loni si připomenul 40. výročí Stamicova kvarteta, jehož je členem. Violista Jan Pěruška je profesorem na AMU i porotcem violových soutěží. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin představí nové nahrávky. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
9: Ekokom.
2: Jsme Klasik Praha.

Zaposlouchali jsme se do tance číslo 5 z Lašských tanců Leoše Janáčka, do Čeladenského. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod vedením Petra Altrichtra a my si tak užili jedno z prvních zralých děl tohoto vynikajícího skladatele. Začal komponovat ve svých 34 letech. V 35 už měla tato skladba premiéru v Olomouci. Později ještě Lašské tance přepracoval. Nyní se ovšem dostáváme k jinému titulu, a to od dámy. A je to opravdu velmi zajímavá nahrávka. My se budeme moci zaposlouchat do koncertu pro violončelo a orchestr. Druhou část tohoto díla Artura Blisse nám zahraje Liverpoolská královská filharmonie. Skvělá orchestrální, vynikající hvězda na poli orchestrálních souborů pod vedením Andrew Menzie a se soulem Guye Johnstona.

Slyšeli jsme druhou část koncertu pro violončelo a orchestru Arthura Blisse, význačného britského skladatele 20. století, který mimo jiné působil jako dvorní skladatel královny Alžběty II. Nám hráli jeho skladbu hráči Liverpoolské královské filharmonie pod taktovkou Andrew Menzie a solo měl Guy Johnston. 5 minut po 9:30 se rozezní valčík H-moll Friderika Chopina. Solo nám hraje Ištván Sekej.

Slyšeli jsme valčík H-moll Friderika Chopina v podání Ištvána Sekeje. Dozněl v 9 hodin 39 minut. A my teď vyměníme klaviaturu klavírum za několik klaviatur varhan, neboť se zaposloucháme do hudby Johanna Sebastiana Bacha, do jeho tokáty a fugy D-moll v podání Aleše Bárty. Vychutnáme si tak dílo z barokního období, které zažilo svoji renesanci až ve 40. letech 19. století. Právě v roce 1840 tuto fugu provedl Felix Mendelssohn Bartholdy a bylo to opravdu v období raného bachovského obrození právě díky Felixi Mendelssohnu Bartholdym.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových. Jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Hrát bude kapela Koloniensis. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzika

0: a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štepanek.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Skvělá Marta Archerič zahrála Akvárium, sedmou část karnevalu zvířat Camille Saint-Saëns za doprovodu Orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod vedením Antonia Papána. 5 minut nám zbývá do 10. hodiny a to je čas pro jarní vody Sergeje Rachmaninova a pro Earl Wilda, který nám tyto tóny zahraje.

0: Earl Wild dohrál Jarní vody, skladbu Sergeje Rachmaninova, těsně před 10:00. Za chvíli se zaposloucháme v dopoledním programu Rádia Klasik Praha do meditace z opery Thais Gila Masneta. Je to melodie, která je velmi hrávána, a to díky krásnému naplnění tóny, které Gil Masnet vložil do této části opery. Sama opera už tolik nebo tak často hrána není. Nicméně díky meditaci si připomeneme v následující chvíli v našem dopoledním vysílání ve skvělém podání. V podání Itzhaka Perlmana a Abbey Road Ensemble pod vedením Lawrence Fostera.
1: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla meditace z opery Thais Gilles Masneta. Hrál nám Isaac Perlman a Abbey Road Ensemble pod vedením Lawrence Fostera. 9:40 budeme také pochodovat, a to díky hudbě Petra Iliče Čajkovského. Můžete se přidat k dalším tanečníkům baletu Louskáček, a to na hudbu z prvního dějství. Hrát ji bude Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondřeje Lenárda.

0: Dozněl pochod z prvního dějství Louskáčka baletu Petra Iljiče Čajkovského v podání Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenarda. V dnešním dopoledním vysílání vás také seznámíme poprvé v tomto týdnu s novinkou tohoto týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne si tentokrát poslechneme ukázku z nového alba, které demonstruje, že čembalo nemusí mluvit jen hlasem minulosti. Vynalézavé solové i koncertantní skladby pro tento historický klávesový nástroj a jeho charakteristický drnkavý zvuk zkomponovali i mnozí skladatelé 20. století, převážně představitelé směru označovaného jako neoklasicismus. Této moderní literatuře pro čembalo se věnuje oceňovaný mladý čembalista Justin Taylor na novém albu s názvem Harpsichord 20. To vyšlo koncem května na labelu Alpha Classics. Na nahrávání si vybral odpovídající nástroj ze 70. let minulého století, který je hybridem mezi historicky konstruovanými čembaly a novodobými modely značky Pleyel. Na albu najdeme dva čembalové koncerty s orchestrem, kterým je v tomto případě Orchestr National de Lille. Instrumentačně nápaditý koncert Hendrika Goreckého z roku 1980 a Poulenkův pastorální koncert Champêtre z 20. let. Pro stejnou solistku jako Poulenc pro průkopnici moderního čembala Vandu Landovskou napsal svůj komorní čembalový koncert také Manuel de Falla. S komorním nástrojovým obsazením pak čembalo spojil i Jean Francais v koncertu z roku 1959. Tato koncertantní díla jsou na nahrávce proložena solovými kusy. Kratičkým úryvkem z Bartokova Mikrokosmu, jedním ze dvou emprompty Bohuslava Martinů, krátkou kompozicí současného autora Stefana Gasota a v závěru překvapivě zazní také ragtime Maple Leaf Rag od Scotta Joplina. Jako hudební ukázku uslyšíte část z komorního koncertu Jeana Francaise. Na čembalo hraje Justin Taylor.

Slyšeli jsme hrát mladého čembalistu Justina Taylora, který pochází z Kanady a studoval ve Francii a který vydává také nové album a právě s ním jsme vás seznamovali. A to ukázkou jedné ze skladeb. Ta pocházela od Jeana Francéze a to z roku 1959. Nyní se zaposloucháme do hudby filmové, a to do hudby ze snímku The Artist. Jsou to tóny Ludovika Burse a hrát je bude bruselská filharmonie pod vedením Ernsta van Thiela.

0: Klasik Praha. V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než 20 let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Zaposlouchali jsme se do třetí části smyčcového kvartetu číslo 1 e-moll z mého života. Hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky a tak jste poznali, že šlo o aranžmá přímo pro velký orchestrální celek. Bylo to aranžmá George Sela. Hudbu Bedřicha Smetany nyní na rádiu Klasik Praha vystřídají tóny Edvarda Hagerupa Grieg'a a my uslyšíme třetí část koncertu pro klavír a mol. Sol má Petr Jabloňský a doprovází The Philharmonia Orchestra pod vedením Petra Mága.

Dozněla třetí část koncertu pro klavír a mol Edvarda Hagerupa Grieg. Hrál nám Petr Jabloňský a doprovázel orchestr The Philharmonia Orchestra pod vedením Petra Mága. Za minutu je 10:45 a to už budou znít tóny Petra Helendála. Uslyšíme je v porádní Moniky Hackett a Tona Koopmana a zahrají nám tito vynikající umělisty první část sonáty pro housle a basso continuo.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kontejnery Siegl, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
13: Klasik Praha.
14: Klasik Praha.

Pepe Romero a soubor Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merinra dohráli první část koncertu s Aranjuez pro kytaru a orchestra Joaquina Rodriga. Další z 60-minutovek dnešního dopoledního vysílání se blíží ke svému závěru. Bude 11 hodin, ale ještě než tak nastane, jsou tu dvě skladby. Tou první je od Antonína Dvořáka ukázka z jeho cyklu skladeb pro smyčcové kvarteto Cypřiše. Zaposloucháme se do sedmé části, Koldomu se teď potácím, v podání Panochova kvarteta.

Dozněla hudba Antonína Dvořáka. My se zaposlouchali i do jeho cyklu skladeb pro smyčcové kvarteto. A byla to ukázka, kterou nám zahrálo Panochovo kvarteto. Měli jsme možnost tak slyšet pěknou část z Cypřišů, a to Kol domu se teď potácím. A ještě než bude 11 hodin, nabízíme vám v podání Gehigl Kantorei Stuttgart a Bach Collegium Stuttgart, Helmut Rilling je řídil, pátou část kantáty Má duše velebí pána Johanna Sebastiana Bacha.

0: Dozněla pátá část kantáty Má duše velebí pána Johanna Sebastiana Bacha. Zpívali nám pěvci Gerchinger Kantorei Stuttgart a hráli hráči Bach Collegium Stuttgart pod vedením Helmuta Rillinga. Nyní už je 11 hodin a to je čas pro dalších 60 minut dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha. Nyní s hudbou Gustava Mahlera. Nepříliš rychle, tak by se měla hrát druhá věta symfonie číslo 1 D dur Titan. A taky také skvěle nastupovala Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Dozněla slibovaná tvorba Gustava Mahlera. Slyšeli jsme druhou větu symfonie číslo 1 D dur Titan v podání České filharmonie pod taktovkou Václava Neumanna. 8 minut po 11. hodině máme pro vás připravenou skladbu o něco novější, řekl bych o dost novější, neboť pochází až z 21. století. Nahrávka baletu napsaného roku 2019 jedním z nejhranějších současných britských skladatelů Thomase Adese zazní v následujících minutách, a to v ukázce z baletu Dante, Očistec v pozemský ráj. Uslyšíme, jak tuto hudbu Thomase Adese hraje Los Angeleská filharmonie pod vedením Gustava Dudamela.

Slyšeli jsme ukázku z novodobého celovečerního díla v postmoderním stylu podle Danteho slavné Božské komedie. Autorem je Thomas Adès a my se zaposlouchali do části V pozemský ráj, z větší části s názvem Očistec. Balet celý nese název Dante a hrála nám jej Los Angeleská filharmonie pod vedením Gustava Dudamela. Nyní se zaposloucháme do hudby hodně staré, do barokní melodie Antonia Vivaldiho. Uslyšíme třetí část Léta čtveraročních dob. Solo má Avi Avital a doprovází soubor Venice Baroque Orchestra.

Doznělo presto třetí část Léta ze čtveraročních dob Antonia Vivaldiho. Hrál Avi Avital a Venice Baroko Orchestra. My máme už 11:45 a dopolední program pokračuje dál. Na Radiu Klasik Praha nyní uslyšíte hudbu Georges Deliriese, což je známé jméno z oblasti filmové tvorby, pochopitelně té hudební, a francouzské především. Zaposloucháme se nyní do hudby k filmu Láska na útěku.

0: Klasik Praha.
1: A tonalita a dodekafonie charakterizují tvorbu rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. 75. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
2: Ladíte Klasik Praha.

Johannes Ernst nám dohrál solo v Brazilejře ve třetí části s Karamušem orchestrální svity Daria Mioda. My ovšem slyšeli i další hráče a to byli hráči Symfonického orchestru Berlínského rozhlasu pod vedením Vladimíra Jurovského. 5 minut nám zbývá do 11:30 a to je čas pro dalšího umělce Itzhaka Perlmana. A nejenom pro něj, protože se zaposloucháme i do hry orchestru New Philharmonia Orchestra pod vedením Jesuse Lopese Kobuše. Uslyšíme třetí část skotské fantazie pro housle a orchestr Maxe Brucha.

Jicak Perlman dohrál solo ve třetí části skotské fantazie pro housle a orchestr Maxe Brucha. Doprovázel orchestr New Philharmonia Orchestra pod vedením Jesuse Lopese Cobuše. Je 11:32 a vy posloucháte stále ještě dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Nyní se zaposloucháte do umění koncertního mistra violončel České filharmonie k roku 2026 Václava Petra. Doprovázet jej bude Alena Grešlová, a to ve druhé části sonáty pro violončelo a klavír d-moll Dmitrije Šostakoviče. Ten ji zkomponoval v roce 1934, kdy se zamiloval do studentky a na několik měsíců utekl od manželky.

Od Dmitrije Šostakoviče před chvílí zněla melodie druhá část jeho sonáty pro violončelo a klavír D moll. Hráli ji však Václav Petr na violončelo a Alena Grešlová na klavír. Nyní máme možnost se přesunout až do Paříže a nahlédnout na tuto metropoli očima Američana. Ano, přichází na řadu známá skladba George Gershwina Američan v Paříži. Uslyšíme druhou část a tu zahraje Pittsburghský symfonický orchestr pod vedením André Previna.

0: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Je Klasik Praha.

S Petrem Nekurancem jsme stoupali nahoru Idu, pochopitelně jen díky hudbě a hudebně. Díky operetě Krásná hlina Jacquese Offenbacha známé árii Umo Ida hrála i Česká filharmonie pod vedením Christopha Franklina. Ještě pro vás máme další skladbu, ovšem ta bude poslední z naší dopolední nabídky. Za chvíli už uslyšíte skladby odpoledního bloku, ale předtím je tu v skutku ještě moc pěkná melodie. Ta pochází od Bedřicha Smetany, je to předehra k opeře Dvě vdovy a hrát ji bude The Cleveland Orchestra pod vedením Christopha von Dohnányho.

0: Dozněla předehra k opeře Dvě vdovy Bedřicha Smetany. Hrál Clevelandský orchestr. A my jsme
1: slyšeli Klasik Praha.
0: Nejenom Klasik Praha, ale právě hudbu Bedřicha Smetany. Klasik Praha můžete poslouchat 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. A už je za chvíli také odpolední vysílání Mirky Časarové. Filip Sichra se pro tuto chvíli s vámi loučí a přeje vám krásné pondělí.

Poslouchali jsme první větu Pokoso stenuto a vivace ze symfonie číslo 7 A-dur Ludvíka van Beethovena. Daniel Barenboim řídil West Eastern Divan Orchestra. Máme 13 minut po 12. hodině na rádiu Klasik Praha. Začíná odpolední vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. V toto prázdninové pondělí se budu těšit vaší přítomnosti až do 19. hodiny. Dnes je tedy pondělí 13. července a máme tu Markétu, takže všem Markétám přejeme jen to nejlepší a krásný den. Popřáli jsme jim s hudbou Ludvíka van Beethovena a budou tu další skvělé skladby. Namátkou v této hodině to bude Friedrich Chopin, Richard Wagner, Carl Philipp Emanuel Bach či Jean Sibelius. Další v pořadí je Johann Sebastian Bach. Zazní nám třetí věta z houslového koncertu číslo 1 a mol. Posloucháme Concerto Köln a Julian Carmignolu.

To byla třetí věta z houslového koncertu číslo 1 a mol Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme soubor Concerto Köln, na housle hrál Giuliano Carmignola. Ecce homo qui est faba, tedy hle člověk, jenž je fazole. To je text, který na hudbu Auda Gudola zpívá Christchurch Cathedral Choir, tedy chrámový sbor koleje Christchurch v Oxfordu, a je to hlavní téma z komediálního seriálu Mr. Bean z roku 1990 s Rowanem Atkinsonem v hlavní roli. Na varhany hraje David Good.

0: Klasik Praha.
1: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v Metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adam Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla třetí věta Vivace ze sonáty pro housle, violoncello a čembalo Bartolomea Rulofse. Na housle hrála Monika Iget, violoncello Richter van den Meer a čembalo Tini Matot. Teď tu máme klavíristu Benjamina Grovenera, ten nám zahraje Barkarolu Fisdur Friderika Chopina.

Poslouchali jsme Barkarolu Fizdur Friderika Chopina. Na klavír hrál Benjamin Grosvenor. Přehoupli jsme se přes půl jednou a čeká nás předehra k prvnímu dějství opery Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera. Andris Nelsons řídí Gewandhaus Orchestra Leipzig.

Mistři pěvci norimberští, opera Richarda Wagnera o třech dějstvích na libreto, které napsal sám autor. Premiéra se konala 21. června roku 1868 v Mnichově a dílo na rozdíl od jiných Wagnerových dramat nevykazuje žádné mytologické pozadí. Naopak děj je založen na skutečných historických postavách. My jsme poslouchali předehru k tomuto dílu v podání Gewandhaus Orchester Leipzig, které řídil Andris Nelsons. Za minutku je 12:45. O 13. tu budou zprávy, ale teď nás čeká druhá věta ze symfonie číslo 2 B-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Trevor Pinnock řídí The English Concert.

0: To byla druhá věta ze symfonie číslo 2 B-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Trevor Pinnock řídil The English Concert.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme Charleston, co by třetí větu z koncertu pro klavír a orchestr Jaroslava Ježka. Leoš Svárovský řídil Filharmonii Brno a na klavír hrál Igor Ardašev. Před námi je poslední skladba před 13. hodinou, to tu budou další zprávy, pak už Polonéza Esdor Antonína Dvořáka, Marš Finébr Karla Husy či finále ze 102. symfonie Josefa Haydna. Tuto hodinu pak uzavřeme baladou ze svity Karelia Jeana Sibelia.

0: to byla balada ze svity Karelia Jána Sibelia. Kenneth Schermerhorn řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Je přesně 13 hodin a na Radio Klasik Praha jsou připravené zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ruská metropole Moskva se v noci na pondělí stala terčem masivního útoku ukrajinských dronů. První informace hovoří o 3 mrtvých a 5 zraněných, píše agentura TASS s odkazem na gubernátora moskevské oblasti Andreje Vorobyova. Poškozeno bylo také ropné skladiště ve Stavropolské oblasti na jihozápadě země, které hoří. Ropa prudce zdražuje. Ceny ropy se v úvodu týdne výrazně zvyšují. Nárůst se blíží 5%. Trh reaguje na další eskalaci konfliktu na Blízkém východě, kde Spojené státy a Irán bojují o kontrolu nad Hormuzským průlivem. Ten je klíčový pro vývoz ropy a dalších surovin ze zemí kolem Perského zálivu. Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu od 3 konsorcií. Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 71,3 miliardy do 86 miliard korun. Vybrat nejvhodnějšího kandidáta by ministerstvo mohlo v září a stavět by se mohlo začít ještě letos. Společnost Zetor Tractors ukončí po 80 letech výrobu traktorů v Brně a přestěhuje je mimo Evropu do Asie. Hlavním důvodem je dlouhodobý růst cen materiálů. V Brně zůstane centrála, obchod i distribuce dílů. Firma letos dokončí zakázky. Dvojnásobný držitel Oscara Anthony Hopkins letos v létě vydá své druhé album pod názvem Life is a Dream. Album, na kterém hraje Philharmonia Orchestra pod taktovkou hvězdného dirigenta Gustava Dudamela, obsahuje skladby, které herec napsal během více než svých 6 desetiletí své tvorby. Počasí v Česku ovlivňuje mělká tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry, která přinese teplé a nestabilní počasí. Český hydrometeorologický ústav varuje před velmi silnými bouřkami, které mohou v úterý zasáhnout celé naše území. Zároveň upozorňuje na riziko vysoké teplotní zátěže. A jak vypadá počasí dnes? Jasno až polojasno, přechodně až oblačno a na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 stupňů. To byly zprávy, my pokračujeme na Rádio Klasik Praha krásnou hudbou. Je tu Polonéza Esdor, Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla polonéza Es-dur Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Je 9:13 a my tu máme Karla Husu. Z jeho 4 českých skic zazní třetí část, takzvaný Marš Finébr, tedy pohřební pochod. Na klavír hraje Ivo Kahánek, na klarinet Anna Paulová.

Tak to byl Pohřební pochod, co by třetí věta ze čtyř českých skic. Čtyři české skici pro klarinet a klavír Karla Husy jsou úpravou čtyř částí jeho dřívějšího cyklu pro čtyřruční klavír, osm českých duet. Na klarinet nám hrála Anna Paulová, na klavír Ivo Kahánek. A teď je před námi čtvrtá věta, finální věta ze symfonie číslo 102 B-dur Josefa Haydna. Rozpopl řídí Londýnský festivalový orchestr.

Doznělo nám finále ze 102. symfonie B-dur Josefa Haydna. Rozpopl řídil londýnský festivalový orchestr. Jsou 3:15 a nás čeká filmová hudba. Je tu hlavní téma z filmu King Kong Maxe Steinera. Film z roku 1933 a autor, který se narodil ve Vídni a přitom se stal jedním ze zakladatelů hollywoodské filmové hudby. Složil hudbu k více než 350 filmům a získal 3 Oscary a téměř 24 nominací. Max Steiner, jeho hudba v podání Dánského národního symfonického orchestru, který řídí Christian Schumann.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl přináší hudbu otce Jana Václava a syna Karla Filipa Stamicových. Jeden orchestrální kvartet a dva koncerty pro jeden a pro dva klarinety. Hrát bude kapela Koloniensis. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha nám dozněla 10. z takzvaných 12 transcendentálních etýd Ference Lista. Za klavírem se rozvášnil Daniel Trifonov. Saturn posel stáří. Tak to je 5. část ze svity pro orchestr s názvem Planety Gustava Holsta. Paul Freeman řídí Český národní symfonický orchestr.

planety, tak to je sedmivětá orchestrální svita anglického skladatele Gustava Holsta, kterou napsal mezi roky 1914 až 1917. My jsme si poslechli pátou část Saturn, posel stáří v nahrávce Českého národního symfonického orchestru, který řídil Paul Freeman. A teď tu máme předehru k prodané nevěstě Bedřicha Smetany. Hraje orchestr, který je složený z mladých amerických a talentovaných hudebníků a členů profesionálních orchestrů.

Potlesk patří orchestru, který je složený z mladých amerických talentovaných hudebníků a členů profesionálních orchestrů ze Chicaga, Bostonu, Clevelandu, Philadelphia a New Yorku. Vše pak pod taktovkou Georga Scholtyho. A cože to hráli, to asi netřeba nijak více představovat. Předehru k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. A my tu teď máme hot sonát, tedy skladbu Ervina Schulhoffa, ze které si poslechneme třetí část. V této jazzem inspirované skladbě se nám představí na klavír Tomáš Výšek, na saxofon Štěpán Koutník.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tím neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha nám dozněla finální věta z klasické symfonie, symfonie číslo 1 D-dur Sergeje Prokofjeva. Karel Ančerl řídil Českou filharmonii. My se blížíme ke 14. hodině, co nás v další vysílací hodině čeká. Začneme dvojkoncertem pro dva fagoty a orchestr Antona Zimmermana. Bude tu také tradicionál Little Green Lane nebo třetí část ze svity z baletu Spartacus a Rama Chačaturiana a můžete se těšit i na svitu z hudby k filmu Základní instinkt. Film, k němuž psal hudbu Jerry Goldsmith. Než nám odbije 14. máme tu nádherný duet plný lásky a zamilování. Je tu duet Rudolfa a Mimi z opery Bohéma Giacoma Pucciniho.

0: Kristýn Opolajs a Jonas Kaufmann, Mimi a Rodolfo. Tak to byla ústřední dvojice z opery Bohéma Giacoma Pucciniho v duetu O Suave Fanciulla, který nás dovedl až do 14. hodiny. Antonio Papano řídil Orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia. My pokračujeme hudbou Antona Zimmermana, je tu dvojkoncert pro dva fagoty a orchestr F-dur, ze kterého si poslechneme třetí větu Allegro.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla třetí věta Allegro z dvojkoncertu pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Cimrmana. Tento současník Jana Křtitele Vaní Hala působil především v Hradci Králové a v Bratislavě jako chrámový varhaník. Tento jeho fagotový dvojkoncert nalezl Ondřej Šindelář v archivu Pražské konzervatoře. A pozoruhodné je to, že až na prostřední větu je dílo prakticky shodné s dvojkoncertem Jana Křtitele Vaní Hala. Který z obou autorů první a třetí větu napsal původně, je zatím nejisté. My jsme poslouchali nahrávku souboru Resonance Praga a na fagoty hráli již zmiňovaný Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini. Teď tu máme tradicionál The Little Green Lane v aranži Samuela Ernsta Lovata. Zpívá nám vokální soubor The Kings Singers.

Dozněl tradicionál The Little Green Lane v aranži Samuela Ernsta Lovata a mohli jsme poslouchat vokální soubor The King's Singers. Je 10 minut po 14. hodině a my tu máme variace Eginy a Bakchanále, třetí část ze svity z baletu číslo 1 Arama Chačaturiana. Neme Jervy řídí Skotský národní orchestr.

Spartacus, tak to je balet od Arama Khachaturiana. Ze svity z tohoto baletu jsme poslouchali třetí větu, variace Éginy a Bacchanále. V hudbě Arama Khachaturiana se nám představil skotský národní orchestr, který řídil Neeme Järvi. A teď tu máme film Základní instinkt, thriller z roku 1992, kde hlavní role stvárnili Sharon Stone a Michael Douglas. Hudbu napsal Jerry Goldsmith a nahrál ji německý symfonický orchestr Berlín v čele s Davidem Newmanem. Na klavír hraje Sebastian Knaus.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Dozněla nám třetí věta Prestissimo z koncertu pro čembalo a smyčce F-moll Johanna Christiana Bacha. Na čembalo hrál Jean Rondeau. My se pomaličku blížíme k půl třetí a máme tu písňový cyklus, který zhudebnil Ralph Vaughan Williams, Songs of Travel. Zazní čtvrtá věta, část Youth and Love, zpívá baritonista Roderick Williams, na klavír hraje Ian Burnside.

byla část z písňového cyklu z roku 1904 od anglického skladatele Ralpha Vaughan Williamse na slova romantického básníka Roberta Louis Stevensona. Cyklus písní s názvem Song of Travel, který má témata tuláctví, láska, svoboda a příroda. My jsme poslouchali čtvrtou část Youth and Love a zpíval nám přední britský baritonista Roderick Williams. Na klavír jej doprovodil skotský pianista Ian Burnside. A teď tu máme koncert F-dur pro klavír a orchestr George Gershwina. Poslechneme si první větu Allegro. Bystrík Režucha řídí Slovenskou filharmonii, na klavír hraje Alexander Katarino.

Koncert F-dur, tak to je skladba George Gershwina pro solový klavír a orchestr. Byla napsaná na zadání pro dirigenta a režiséra Waltera Damroše, který byl přítomen na koncertu v New Yorku, kdy tento koncert nesl název Experiment v moderní hudbě a proslavil se hlavně premiérou skladby Rhapsody in Blue, tedy Rhapsodie v modrém George Gershwina, kde skladatel brilantně zahrál klavírní solo. Hned den po koncertě pak Damroš jej kontaktoval, aby si objednal klavírní koncert pro New Yorkský symfonický orchestr. My jsme z tohoto koncertu poslouchali první větu Allegro. V nahrávce Slovenské filharmonie tu řídil by Strýka Režucha, na klavír hrál Alexandr Katarino. Hle, chléb andělský, tak to je skladba Maria Capuany, kterou si poslechneme v podání souboru Muzika Antiqua Praha. Zpívá sopranistka Irina Troupová a tenorista Zdeněk Kazda.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdete

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
2: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme tanec číslo 2 z jazzové svity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče. Ricardo Šaji řídil Královský koncertní orchestr Amsterdam. Nám se již nezadržitelně blíží 15. hodina. Co nás v té další hodině čeká, tak bude tu hudba Jana Josefa Rözlera, Francise Poulenca či Antonína Dvořáka a představíme si také novinku týdne. V této hodině jako poslední pak zazní dílo Maurice Ravela. Je tu druhá věta z jeho smyčcového kvartetu F-dur.

0: krásné zakončení druhé věty ze smyčcového kvartetu F-dur Maurice Ravela. Poslouchali jsme soubor Quatuor Eben. Je přesně 15 hodin a na Radio Klasik Praha pokračujeme hudbou. Danny Boy, tradicionál v aranži Petra Knighta, zpívají The Kings Singers.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
0: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na Radio Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Danny Boy je tradicionál, který zhudebnil Peter Knight, respektive provedl tuto vokální aranž, kterou jsme si poslechli v podání The King's Singers. Před námi je teď první věta ze symfonie C-dur Jana Josefa Rösslera. Jiří Sycha řídí orchestr Eisenberg.

0: Tak to byla první věta Presto ze symfonie C-dur Jana Josefa Rezlera. Jiří Sycha řídil orchestr Eisenberg. Před námi je teď pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V rubrice Novinka týdne si tentokrát poslechneme ukázku z nového alba, které demonstruje, že čembalo nemusí mluvit jen hlasem minulosti. Vynalézavé solové i koncertantní skladby pro tento historický klávesový nástroj a jeho charakteristický drnkavý zvuk zkomponovali i mnozí skladatelé 20. století, převážně představitelé směru označovaného jako neoklasicismus. Této moderní literatuře pro čembalo se věnuje oceňovaný mladý čembalista Justin Taylor na novém albu s názvem Harpsichord, které vyšlo koncem května na labelu Alpha Classics. Na nahrávání si vybral odpovídající nástroj ze 70. let minulého století, který je hybridem mezi historicky konstruovanými čembaly a novodobými modely značky Pleyel. Na albu najdeme dva čembalové koncerty s orchestrem, kterým je v tomto případě Orchestre National de Lille, instrumentačně nápaditý koncert Henrika Goreckého z roku 1980 a Pulenkův pastorální koncert Champêtre z 20. let. Pro stejnou solistku jako Pulenk, pro průkopnici moderního čembala Vandu Landovskou, napsal svůj komorní čembalový koncert také Manuel de Falla. S komorním nástrojovým obsazením pak čembalo spojil i Jean France v koncertu z roku 1959. Tato koncertantní díla jsou na nahrávce proložena solovými kusy, kratičkým úryvkem z Bartókova Mikrokosmu, jedním ze dvou empromptí Bohuslava Martinu, krátkou kompozicí současného autora Stefana Gasota a v závěru překvapivě zazní také Ragtime Maple Leaf Rag od Scotta Joplina. Jako hudební ukázku uslyšíme část z komorního koncertu Jeana Francéze. Na čembalo hraje Justin Taylor.

Tak to byla část z komorního koncertu Jeana France. Na čembalo hrál Justin Taylor. Poslouchali jsme ukázku z nového alba, které nahrál tento oceňovaný mladý čembalista Justin Taylor a které vyšlo koncem května na labelu Alpha Classics a které jsme vám představili jako naši novinku týdne. V novince týdne jsme zmiňovali jméno Francis Poulenc, pojďme si tedy od tohoto autora něco poslechnout. Je tu třetí věta Rondo à la Française z koncertu pro klavír a orchestr. Christopher Warren Green řídí londýnský komorní orchestr, na klavír hraje Pascal Roget.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk. Trička. Bela bel CZ.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Když mne stará matka zpívat učívala, podivno, že tomu často slzívala. Tak to je text písně Antonína Dvořáka z jeho souboru cykánských melodií, kterou jsme slyšeli v úpravě pro orchestr a solovou trubku. Soma Dynie řídil PKF Prague Filharmonia, na trubku hrál Gábor Boldocky. A pro vás je už připraven rozhovor s dramaturgem Martinem Rudovským, který se pravděpodobně v létě vždy tolik nudí, že ke svému dramaturgování symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK si na léto bere pozici dramaturga festivalu Krumlov.
1: Milí posluchači, letos už po 35. nádherné jihočeské město Český Krumlov se stane dějištěm Mezinárodního hudebního festivalu, který v poslední době se označuje už jenom jako Festival Krumlov pro rychlost a stručnost. No a mezi 17. červencem a 8. srpnem nabídne celou řadu nádherných programů. Nebudou to jenom koncerty samotné, ale i řada doprovodných programů festivalových přesahů. I o tom bude řeč v některém z našich rozhovorů, ale teď jsem ráda, že tady vítám dramaturga Festivalu Krumlov pana Martina Rudovského. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pokud naši posluchači mají pocit, že jsme se spletli, nespletli.
2: Jsme se zbláznili.
1: Prostě stávající dramaturg pražských symfoniků přes léto evidentně nemá co dělat. Tak si prostě přidal práci.
2: Ano,
1: a od roku 25 jste dramaturgem
2: Festivalu Krumlov? Od roku 25 toto je vlastně první připravený jako mnou a samozřejmě tím týmem celý, to je potřeba pořád jako říkat, první ročník. No, že předchozí ještě připravil Luboš Hrza, my jsme si tak spolu jako láskyplně bych řekl téměř přidali práci a rok 2026, ten 35. ročník už je vlastně jakoby vlastně skoro celý takzvaně můj.
1: Ano,
2: jako. Ano, tak to je.
1: Tak vždycky každý ten ročník v těch posledních letech měl nějakou takovou tu červenou linii, nějaké heslo, motto, bude tomu tak i v tomto ročníku?
2: Je to tak, nazvali jsme ho Labyrint příběhů. Úplně prapůvodně jsme to vlastně všecko promotávali společně s ředitelkou Gabrielou Rachidy a vlastně s takovou jako naší uměleckou asistentkou, pomocnicí, pravou rukou nás obou Štěpánku Biedermanovou. Jsme vlastně přišli čistě v příběhovou linii. Ale pak jsme řekli, no, to je taky možná už moc obecný. Já jsem se zahloubal do dějin Krumlova, do té zahrady, což mám hrozně rád, tu zahradu samozřejmě, tu barokní, která je nad zámkem. A my jsme se tam potkali v takém jako vlastně náhodném setkání s panem inženýrem Olšanem, což je správce té zahrady, jak jsme se rozpovídali. A došli jsme k tomu, že v té zahradě bývaly tři labyrinty, jako do barokní a ještě takový klasicistní, které dneska už jsou takové prázdné prostě plochy tam po ní zůstaly, ale byly nádherné. A obecně to město samotné je takový jako labyrint, že uliček a zákoutí. Já jsem tam pořád ještě
1: strach. Když se člověk podívá z vrchu nebo má ten pohled z vrchu, tak skutečně to tak je.
2: To tak je a vlastně mě se to nějak propojilo ještě s Komenským, protože Komenský tu knihu Labyrint světa Reichstrice zahajuje výhledem z té věže, což ne z krumlovské, ale jakoby z krumlovské na to hemžení toho středověkého města, které strašně připomíná Krumlov. Tak se nějak se jako propojilo, že vlastně ten labyrint příběhu jako dává nějaký ještě jako vyšší smysl, řekněme, a také nabízí spoustu jako koncertů, programů, hudby, ať už právě Komenský, čili tím se nabízel třeba program přímo konkrétně s Markem Ebenem a s Míšou Káčerkovou, Petrův Ebenův Labyrint světa Reichstrice. Objevili jsme Kačovu skladbu Tomáše Kača, Labyrint světa podle Komenského, která bude světovou premiéru z toho důvodu a tak dále. Takže najednou ten labyrint prostě vyjevil spoustu jako možností. No a to proplétání jako tím ulicem a proplétání jako vlastní duší, řekněme přesně, jak to má Komenský, ale těmi pestrými lokacemi, to jako labirint, taky člověk projde všechny koncerty, třeba teoreticky nějaký návštěvník, tak taky zažije vlastně splet těch venue, těch lokací. Tak prostě to všechno dávalo docela jako smysl, do sebe zapadlo, takže jsme prostě použili jsme, našli jsme ten podtitul nebo název toho festivalu letošního Labyrint příběhu.
1: Vy jste tady zmínil ty lokace, je nutno podotknout, že v Českém Krumlově je opravdu řada nádherných míst, které čím dál tím víc užívají tím festivalem. Každý rok se přidávají další a další, takže to je nejen zámecká jízdárna, pivovarská zahrada, které patří k těm tradičním, ale letní jízdárna, maškarní sál, synagoga, barokní divadlo, kostel na nebevzetí Panny Marie v Kájově, kdy už se Český Krumlov vlastně se
2: opouštíme, je to přesně tak rozlévá se, je tam spoustu. Je tam nová lokace Kuklov, což je takový jako Paulánům prostě v 15. století došly peníze, nedostavili tam kostel, katedrálu klášterní a to je pro jako magické místo, že to je taky nová. Totiž on ten Krumlov tak strašně září jako svojí krásou, že zastínuje to, že i v okolí jsou neuvěřitelné věci. A kdyby tam Krumlov nestal, tak všechny ty věci kolem, jako Kájov, jako Kuklov, nebo jako třeba psychiatrická léčebna Červený dvůr, která je úplně úžasná s tím ředitelem, primářem, tak prostě, no a je tam toho mraky prostě dalšího kolem kovivování. A samozřejmě ještě na té rakouské straně, kam bychom taky časem rádi směřovali a trošku ten víc festival ještě propoli s tím severním Rakouskem.
1: Takže tohle vlastně také evokuje ten labyrint, kdy vy se budete proplétat nejen Českým Krumlovem, ale vlastně i tím širým okolím.
2: Je to tak.
1: Už jsem říkala, že to jsou nejenom koncerty, že tam jsou i další doprovodné programy. Kolik těch akcí asi tak v rámci těch více než 3 týdnů, skoro 4 týdnů je?
2: Určitě desítky. Já si myslím, že jich je třeba přes 50. No, když se potom spočítají, kromě toho hlavního programu, workshopy, dílničky, promítání filmů, kapely, jako jestli budeme počítat ještě basking jako ve městě, tak už je to vlastně úplně nepočítaně. No, ale takových těch jako jasně definovaných ohraničených akcí si myslím, že je kolem 50, pokud se jako nepletu, plus minus. No. To některé i přibývají průběžně. Festivalu. Takže je toho skutečně jako mraky. No.
1: Pojďme se asi zaměřit na nějaké ty stěžejní projekty, stěžejní programy, protože samozřejmě na www.festivalkrumlov.cz tam jsou všechny podrobnosti, ale pojďme upozornit na ty hlavní.
2: Asi bychom začali od těch největších, taky na které jsou ještě nějaké lístky, protože pak už to nemá smysl provokovat, ale je samozřejmě zahájení slavnostní veliké, které vlastně vychází ještě po toho úplně prapůvodního motivu těch příběhů. To bude večer věnovaný Šeherezádě, Ravelově, protože to je, není tak známý cyklus písní, vlastně 3 písně. Ravel byl při nich inspirován právě tou slavnější Šeherezádou Korzakovovou a přijede poprvé do Čech fantastická pěvkyně Fatma Said, egyptská, která jako první vystupovala v Mét a prostě vlastně skaly a tak dále, jako myslím z egyptských umělkyň. Je to takový veliký hlas i řekněme jako svobodné Afriky nebo i svobodné muslimské země, řekněme. A emancipace žen, řekněme, v tom muslimském světě. Je velmi jako důležitý hlas obecně, nejen umělecky. A ta právě přednese tu Ravelovu Šeherezádu. A v druhé půlce toho komponovaného večera bude tak Korzakovova. Dirigovat bude Rastio Štúr, bude hrát Prague Filharmonia. A ten úvodní večer bude velmi prokomponovaný, že svým vyprávěním ho bude ještě provázet ve stylu trošku Šeherezády Justín Svoboda, herec, který se věnuje profesionálně storytellingu, čili improvizovanému vyprávění příběhu. No a potom by se měl celý ten dav toho zajímavého úzoru jako odebrat do Štěpnice, což je vedle té letní zdárny taková jako druhá zahrada menší, kde by se mělo trošku napodobit jako takové marocké náměstí v Marrakeši a vyprávět se tam, bude několik dalších vypravěčů a bude vyprávět ve stanech těm lidem, co přežijí ten koncert, ještě další jako příběhy a rozvinout ty Šeherezádiny příběhy. A do toho ještě nesmím zapomenout, že vlastně do toho bude ještě tančit, zejména při tom Korzakovi Loser Steel Company Petra Horníčka, což je úplně fantastický jako kolektiv artistů, baletních tanečníků, prostě neuvěřitelná jako pestrá směs, která bude, myslím, jako nádherně s tím Korzakovým fungovat. Takže takový jako přepestrý, opulentní večer to zahájí.
1: Tak to skutečně je festivalové zahájení, ano. Jak se patří. Ale myslím si, že hned ten druhý večer, ta sobota 18. července, také přinese velké zážitky, protože do Krumlova přijede Lukáš Vondráček.
2: Poprvé přijede, moc se na to těším. Samozřejmě to je moje prostě dávná veliká láska z Foku. Využívám svých kontaktů, řekněme, a uměleckých přátelství. Lukáš Vondráček patří, alias Drtič patří k těm mým největším prostě, jako, prostě láskám v té klasické hudbě. No a pro velký zájem jsme ten koncert původně plánovali do zámecké jízdárny, nakonec pro velký zájem je tedy přesunut jako zahájení do té letní jízdárny. Takže to bude venkovní stage, Lukáš bude mít bílý klavír, na to se moc těší. Bude Rachmaninov, no a dirigovat bude Tomáš Brauner, samozřejmě jako další můj veliký kamarád, a na kterého se moc těším, zvláště v této kombinaci a právě zazní musorského obrázky z výstavy. K těm doplnil právě na zadání festivalu, na objednávku i toho tématu symfonickou báseň Ondra Brousek, jakoby další obrázek k Musorskému a k Ravelovi, že jo, to je instrumentace Ravelova. Ondra Brousek dopsal skladbu Daidalos, což je obrázek, který vlastně spodobňuje tu architekta, vypráví příběh architekta původního labyrintu, protože Daidalos vlastně vytvořil ten labyrint a z toho vlastně všecko jako vychází z této legendy o labyrintu a Minotaurovi a tak dále.
1: Tak to jsou dva velké večery hned na začátku festivalu. Co bychom dál zdůraznili?
2: No tak je to opravdu těžký, protože toho je mraky, ale určitě se můžeme posunout o následující víkend, sobotní koncert v Pivovarské zahradě, kde 25. července v Pivovarské zahradě bude Magická noc. Bude program, který bude dirigovat Alena Hron z Moravskou filharmonii Olomouc a zazní vlastně komponovaný program plný magie a kouzel. V druhé polovině John Williams a jeho hudba k Harry Potterovi, k těm prvním dvěma dílům, které napsal John Williams. A v první zazní Manuel Faya, jeho El Amor Brucho, čarodějně a láska, bude zpívat Bela Adamová a ještě předtím čarodějův učeň, symfonická báseň Paula Dicase. Takže to je prostě veliká, no myslím, že do Krumlova to vlastně hrozně jako sedí ještě v těch kulisách toho zámku a toho všeho, moc se
1: ano, nepochybně to bude magický večer, magická noc.
2: Přesně tak,
1: kouzel.
2: Ano.
1: Tak to bude, řekněme, dejme tomu vrchol toho druhého týdne, posuneme dál.
2: Pak se posuneme na 1. srpna, další sobotní koncert v Pivovarské zahradě. To bude počítačová, vlastně hudba k počítačové hře. Kingdom Come Deliverance, část druhá této počítačové série. Jako sám se přiznám, že jsem mýval trošku předsudky vůči počítačové hudbě, ale toto je teda úplně jiný případ, než máme nějakou představu počítačové hudbě. Protože Jan Valta, který tu hudbu složil, posledně napsal jako Wagnerovskou 8-hodinovou operu, která prostě tuto jako epickou hru doprovází úplně fantastickým způsobem. Takže to je skutečně jako krásná symfonická freska, taková jako hodinu a půl svitu z toho Honza Valta vybral. Bude to i sám dirigovat z Filharmonii Brno. Takže jako opravdu to bude veliký zážitek a ta hudba je skutečně jako na nejvýš důstojná pro symfonický orchestr. Vůbec je to jako, no, jako člověk si může představit počítačovou hudbu lecos, ale jako Valtovou hudbu Deliverance 2, to opravdu Kingdom Come, to bude skutečně jako veliká paráda.
1: Tak to bude tedy v sobotu 1. srpna a určitě musíme zmínit i závěrečný koncert, který nepochybně taky přinese velké zážitky.
2: Je to tak, přinese můj fok, bych tak řekl, tam se to propojí obě lásky v jednom. Takže pražští symfonikové se svým současným šéfdirigentem Tomášem Netopilem, který mimochodem také bude poprvé na festivalu Krumlov, jsem za to moc rád. A bude tam operní gala, které jsme nazvali Labirint lásky, že to bude vlastně jako první polovina bude Puccinovská a druhá Verdiovská. A ukážou se představí se tři hvězdy. Řekněme taková krumlovská stálice. Ester Pavlu je to jako miláček zdejšího publika, Pavel Černoch, tenorista a sopranistka původně australská Daniel Denise. Takže tady ta hvězdná trojice se ukáže na závěrečném koncertě a je to tedy krásný prokomponovaný program, který jsme vytvářeli asi půl roku společně, aby to bylo co nejkrásnější a udrželi jsme čistotu, řekněme, toho operního gala.
1: Takže tam budou čistě operní árie a scény.
2: Je to tak.
1: Jak jsme říkali, těch projektů je celá řada. Nejlepší je opravdu odkázat na festival Krumlov.cz, hlavně také kvůli tomu, kde jsou ještě nějaké vstupenky. Možná máte nějaký další tip.
2: Možná bych trošku zdůraznil ty nové lokace, protože ty vlastně jako nezná ani to tradiční publikum toho Krumlova, řekněme. Jednak zmíněný Kuklov, kam jsme pozvali do toho otevřeného chrámu. On je skoro sklenut, tam ta klenba je skoro sklenutá, čili má skoro vlastně jako akustiku už chrámového prostoru. A zde jsme pozvali Kateřinu Chrobokovou, i kvůli tomu, že má svoje vlastní mobilní varhany, které tam jinak nejsou. A pomocí techniky dokáže vytvořit dokonalou iluzi toho původního, nebo jak ten chrám mohl akusticky nakonec dopadnout. Bude hrát svoje věci Arvo Pärta a Johanna Sebastiana Bacha. A obecně ten prostor jako nasvítí, protože má i vlastně jako světelný design a vůbec takovou jako zvukovou představu. Takže to, myslím, že to bude úplně úžasné jako rozhýbání toho nebo rozezvučení toho prostoru. Potom bych rád upozornil ten koncert v Kájově, kam jsme pozvali kapelu Marianu a Sašu Rašilova a ansámbl Konstantinople, což je ansámbl perský, ale toho času i soucí v Kanadě, kam všichni uprchli z politických a jiných důvodů. A tam je projekt, vlastně, který je věnovaný Krištofovi Haran z Polžic a Bezdružic, který že ho skončil bohužel tragicky na Staroměstském náměstí, ale předtím jednak komponoval a jednak putoval do Jeruzaléma. Ten jeho cestopis je úplně úžasný. To je prostě jako, jednak je to jako strašně vtipné v tom, že tam už tehdy jako obvinuje Jeruzalém z overturismu, že tam je moc pouštníků a všeho, že to je takový cirkus Jeruzalém. To je velmi vtipné čtení a Saša Rašilov je právě tím Krištofem čtoucím ten svůj životopis, nebo tím cestopis, pardon, a je to obaleno hudbou Krištofovou, kterou zpívá kapela Mariana a právě i tou tehdejší hudbou, řekněme, jako persko-jeruzalémsko-arménskou, kterou právě zajišťuje ten ansámbl Konstantinople, což jsou muzikanti tradiční a tradiční nástroje, tradičním stylem perského arabského zpěvu. Takže se to vlastně propojuje a je to teda úplně úžasný projekt, který mimochodem vyhrál letos, myslím, že cenu Anděla, právě tento projekt. No a poslední novou lokací je právě ta psychiatrická léčebna Červený dvůr, kde jsou sály z 18. století a začátku 19. století. Je to teda úplně úžasně zachovalý vlastně takový post nebo klasicistně rokokový prostor, letní sídlo vlastně už tak letního sídla, jako byl Český Krumlov. No a kde vystoupí Jiří Vodička a Pavel Štajdl z Paganini projekt, což je docela taková jako vyhlasná záležitost, protože Paganini napsal mraky věcí pro kytaru s houslemi, což se možná málo ví.
1: A no, nejsou to stejně dobrý kytarista.
2: Jako houslista, jako, což je teda neuvěřitelný. A nejsou to prostě aranže, je to původní skladby pro housle a klavíra, je to teda taková závratná virtuozita, a což prostě oba dva ty umělci jsou taky v tom úplně jedineční. Takže... A ještě možná jednu moji oblíbenou lokaci, a to jsou Boletice, chrám svatého Mikuláše v tom původním vojenském újezdě, což ta vesnice už u toho chrámu není, ta už je dávno zbořená. To je románský kostel, to není gotický, to je románský z 12. století, což je teda neuvěřitelné, myslím, nejstarší vůbec jako památka jako v jižních Čechách. No, myslím si, že jo. A přijede tam se svým projektem jazzově archaickým, řekněme, Matouš Hale, jazzový klavírista, který bude improvizovat s svými kolegy na svatováslavský chorál. A je to neuvěřitelný ten prostor v tom, že tam jsou ještě ty původní románsko-gotické fresky, tak jako polozničené, tak z toho vystupují z těch popraskaných zdí ty původní fresky, a do toho jsou od původní sovětské armády vysprejováno azbukou. Takže přijde mi to, že jako jazzové zpracování svatováclavského chorálu doprovázeno těmi to jako obrazy, že skutečně jako fantasticky to může fungovat jako dohromady. No.
1: Tak ono by těch pozvánek byla ještě celá řada, protože, jak jsme říkali, je tam několik desítek zajímavých projektů.
2: To tak.
1: Už naposledy odkazuji na www.festivalkrumlov.cz, tam ano. Si tady každý najde, co jej zajímá, a já děkuji za alespoň tenhle stručný vhled do dramaturgie 35. ročníku festivalu. Jak už jsem říkala, festival proběhne od 17. července do 8. srpna. Pozvat nás tady přišel dramaturg festivalu pan Martin Rudovský. Díky moc za pozvánku, doufám, že se všechno vydaří, protože řada těch projektů je opravdu open air, tak tam je třeba trošičku spolehat na to, že ano. Z hůry vám bude naděleno.
2: Ale asi netolik.
1: Takže určitě všechno proběhne. Přesně, díky za návštěvu, krásné léto, mějte se.
2: Děkuji moc krát, mějte se.

0: Na Radio Klasik Praha jsme si mohli snít nádherný sen lásky Ference Lista. Arthur Fiedler řídil Boston Pops Orchestra. Blíží se nám 16. hodina, v té uslyšíme hudbu Otarina Respighiho, Gabriela Fure, George Butterwortha či Johannesa Brahmse. V této hodince je však ještě čas na dvě skladby Te Deum in C Benjamina Britna a za malou chvíli se ocitneme na Svaté hoře s Antonínem Dvořákem.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla závěrečná část z Dvořákova nejrozsáhlejšího klavírního cyklu Poetické nálady. Část, která je inspirovaná Svatou horou a Příbramí a jmenuje se Na svaté hoře. Hudbu Antonína Dvořáka interpretoval klavírista Tomáš Víšek. Poslední skladbou před 16. hodinou je Te Deum in Se Benjamina Britna. Lukáš Vasilek řídí Martinu Voices, na varhany hraje Daniela Valtová-Kosinová.

0: Tedeum in C, sakrální skladba Benjamina Britna pro smíšený sbor a varhany z roku 1934. Poslouchali jsme nahrávku Martinu Voices, které řídí Lukáš Vasilek, na varhany hrála Daniela Valtová-Kosinová. Je minutka po 16. a naše odpolední vysílání mění svou podobu do podvečerního, ale prakticky se nemění vůbec nic. Pokračujeme dál se skvělou hudbou. Je tu fantastický krámek od Torina Respighiho.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byl Kozáček, čtvrtá věta z baletní svity na hudbu Joaquina Rossiniho Fantastický krámek, kterou napsal Ottorino Respighi. Antonio Pedrotti řídil Českou filharmonii. A my tu teď máme dvojici Itzhak Perlman a Emanuel Ax. Zazní čtvrtá věta ze sonáty pro housle a klavír číslo 1 A dur Gabriela Fauré.

Tak to byla čtvrtá věta ze sonáty pro housle a klavír číslo 1 A-dur Gabriela Fauré. Na klavír hrál Emmanuel Ax, na housle Itzhak Perlman. A my tu teď máme anglického skladatele a sběratele lidových písní George Butterwortha a jeho rapsodii pro orchestr A Shropshire Lad.

0: Poslouchali jsme rapsodii pro orchestr s názvem A Shropshire Lad, kterou napsal anglický skladatel a sběratel lidových písní George Butterworth. Byl také mistrem lidových tanců a padl v první světové válce v bitvě na Somme ve Francii ve věku pouhých 31 let. Tato nahrávka byla pořízena Liverpoolskou královskou filharmonií, kterou řídil Andrew Menzies.
1: Klasik Praha.
2: Neuvěřitelných 120 titulů na hudebních nosičích a přes 450 nahrávek pro rozhlas a televizi má za sebou můj další host v pořadu. V letošním roce oslaví významné životní jubileum. Loni si připomenul 40. výročí Stamicova kvarteta, jehož je členem. Violista Jan Pěruška je profesorem na AMU i porotcem violových soutěží. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin představí nové nahrávky. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Tak to byl příjezd královny ze Sáby Georga Friedricha Händla. Richard Hickox řídil City of London Symphonia. Blížíme se k 16:30 a čeká nás symfonie číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse. Budeme poslouchat první větu Allegro non troppo. John Eliot Gardiner řídí orchestr Revolutionnaire Romantique.

Dozněla první věta ze symfonie číslo 4 e-mol Johannesa Brahmse. Ráznou a rozhodnou hudbu jsme poslouchali v nahrávce Orchestre Révolutionnaire Romantique, které řídil John Eliot Gardiner. A teď tu máme Arii Infelice Mia Costanza, tedy nešťastná má stálost z opery La Costanza non gradita nel doppio amore da Minta. Opera od Giovanni Bononciniho, budeme poslouchat soubor Il Pomodoro, které řídí Maxim Emelianichev a zpívá kontratenorista Jakub Josef Orlinsky.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No, já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebij, ho! Nic tím neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla známá předehra k operetě Orfeus v podsvětí Žaka Offenbacha. Martin Sieghardt řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Přestože za okny nádherně svítí sluníčko, tak večer se blíží. A co vám pro dnešní večer nabídne Radio Klasik Praha? V 19 hodin slavná auditoria. Jiří Vejvoda vás vezme do unikátních prostor punkevních jeskyní Moravského krasu, kde se déle než 20 let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. To je tedy v 19 hodin, ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes soubor The English Concert, který řídí Harry Bickett, a hudba Georga Filipa Telemana, Giuseppe Tartiniho či Nicoli Porpory. A ve 22 hodin tu máme hudbu stříbrného plátna, a to hudba z filmu Troja, akční fantasy Jason a Argonanti či dobrodružný snímek Herkules. Tak to byla nabídka pro dnešní večer. A nabídka pro následující minuty je tanec, druhá věta z 5dílné svity pro malý orchestr, hudba k divadlu Aarona Copelanda.

0: Tak to byl rázný tanec z pětidílné svity pro malý orchestr s názvem Hudba k divadlu Aarona Coplanda. Leonard Bernstein řídil New Yorkské filharmoniky.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla rychlá polka s názvem Zmizte od Johana Strause mladšího. Zubin Mehta řídil vídeňské filharmoniky. My jsme tak zahájili další vysílací hodinu na rádiu Klasik Praha. Teď máme 4 minuty po 17. Co nás čeká, tak bude tu Thomas Newman, Jan Dismas Zelenka, Vítězslav Novák či Sergej Rachmaninov. Teď ale pokračujeme Wolfgangem Amadeem Mozartem a máme tu první větu z jeho symfonie Es-dur, kterou nám zahraje amsterdamský barokní orchestr, jež řídí Ton Koopman.

Poslouchali jsme první větu ze symfonie číslo 39 Es-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Ta je první ze série tří, které složil v rychlém sledu během léta roku 1788. A dnes nedokážeme určit datum premiéry této symfonie. Dokonce ani nelze zjistit, zda byla vůbec někdy provedena za skladatelova života. My jsme z ní poslouchali první větu, a to v nahrávce amsterdamského barokního orchestru, který řídí Tom Koopman. Seznamte se, Joe Black, tak to vás nevybízím k seznamování se s náhodnými muži, ale představuji film, z něhož si teď poslechneme hudební ukázku. Hudbu k tomuto filmu psal Thomas Newman.

0: Klasik Praha. V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než 20 let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Jsme Klasik Praha.

Gloria in Excelsis Deo, druhá část z mise Circumcisionis od Jana Dismase Zelenky. Mše, která byla napsaná pro příležitost svátku obřezání páně k 1. lednu. Poslouchali jsme ansámbl Inegal, který řídil Adam Viktora. A teď tu máme snění, lesy a rybníky. Ideální prostor pro dnešní den z Jihočeské svity pro velký orchestr Vítězslava Nováka.

To bylo Snění, lesy a rybníky, druhá věta z jeho české svity pro velký orchestr Vítězslava Nováka. Jaroslav Fogl řídil Státní filharmonii Brno. Před námi je teď třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll Sergeje Rachmaninova. Vladimír Válek řídí Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Na klavír hraje Jan Simon.

0: Nejpopulárnější z jeho 4 klavírních koncertů, tak to je koncert pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll Sergeje Rachmaninova. My jsme z tohoto díla pak poslouchali 3. větu Allegro scherzando. Vladimír Válek řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze a na klavír hrál Jan Simon. Za malou chvilku se dozvíte, kdo bude mým hostem v sobotu 18. července v pořadu Na osobní notu v letních reprízách a potom už tu bude Valentin Hausmann a jeho Pasameca.
1: Klasik Praha.
2: Operní zpěv přirovnává ke svému oblíbenému golfu. Nejraději by odpočíval v exotických krajích, ale muselo by se tam letět maximálně hodinu. A letos se v metropolitní opeře poprvé ve své kariéře potká s Escamilliem z Bizetovy Carmen. Mým dalším hostem je basbaritonista Adama Plachetka. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Pasamezzo je renesanční taneční forma, která je založena na opakujícím se harmonickém schématu. My jsme poslouchali Pasamezzo od Valentina Hausmana, německého skladatele, který jako první začal přebírat i

0: Poslouchali jsme třetí větu z koncertu pro housle a orchestra Samuela Barbera. David Zinman řídil Baltimorský symfonický orchestr a na housle hrál Joshua Bell. Teď je 18 hodin a na Radio Klasik Praha začínají poslední zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil, že Spojené státy obnoví blokádu íránských přístavů a převezmou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Podle něj bude průliv nadále otevřen pro všechny země kromě Iránu. Amerika by podle něj za zajištění bezpečnosti této klíčové námořní trasy měla získávat 20% z hodnoty veškerého přepravovaného materiálu. Ruský útok na obchodní loď plující pod vlajkou Toga zabil 5 členů posádky, 10 dalších utrpělo zranění. Plavidlo vykládalo v přístavu v Oděské oblasti dodávku minerálních hnojiv. Vláda Andreje Babiše si prezidenta Petra Pavla vybrala za svého hlavního soupeře a napjaté vztahy se zřejmě budou nadále zhoršovat. Tak to řekli Novinkám oslovení politologové. Premiér podle nich změnil strategii a vůči

0: prezidentovi se začal ostře vymezovat, protože jiného silného soupeře de facto nemá. Ministerstvo financí už nebude od příštího pondělí určovat maximální ceny benzínu a nafty, jak to dělá od dubna kvůli dražší ropě v důsledku útoku Ameriky a Izraele na Irán. Situace na Blízkém východě však zůstává vyostřená a k tomu rafinérie navýšily marže. Analytici proto očekávají rychlý růst cen u čerpacích stanic. Posledních pár týdnů mají návštěvníci na to, aby si prohlédli jeden z nejcennějších exponátů Národní galerie Praha – Růžencovou slavnost. Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Národní galerie Praha odhadla, že její veřejnost znovu uvidí zhruba za 5 let. Ze zdi bude svěšen poslední srpnový den. A jaké bude zítra počasí? Tak počasí zítra zpočátku skoro jasno až polojasno, na západě oblačno a ojediněle přehánky. Během dne ale přibývání oblačnosti a postupně na většině území přehánky nebo bouřky. Na východě srážky méně četné. Ojediněle velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, kroupami a silným větrem. Nejvyšší denní teploty pak 25 až 30 stupňů. Tak to byly poslední zprávy dnešního dne, tedy o 18. hodině. Nás teď čeká druhá věta ze svity z opery Pohádka o caru Saltánovi Nikolaje Rimského-Korsakova.
1: Jsme Klasik Praha.

Carevna v sudu, unášená mořem, tak to je druhá věta ze svity z opery Pohádka o caru Saltánovi Nikolaje Rimského Korsakova. Neme Jervy řídil Scottish National Orchestra. Já věřím, že vy jste byli zase unášeni krásnou hudbou a s tou budeme pokračovat. Je tu třetí věta z Kerco ze 7. symfonie D-moll Antonína Dvořáka.

Dozněla třetí věta Scherzo ze symfonie číslo 7 d-moll Antonína Dvořáka. Semjon Byčkov řídil Českou filharmonii a poslouchali jsme ukázku z alba s Dvořákovými vrcholnými symfoniemi, kterou vydala Česká filharmonie v roce české hudby v roce 2024 a naleznete tam 7., 8. a 9. Za 10 minut je 6:30 a nás teď čeká třetí věta ze smyčcového kvartetu číslo 25 C-dur Josefa Haydna.

Poslouchali jsme třetí větu menuet ze smyčcového kvartetu číslo 25 C-dur Josefa Haydna. Hrál nám soubor Katior Mozaik. Další skladbou je svita pro dva klavíry Fantasy Tableau Sergeje Rachmaninova. Z této svity si poslechneme čtvrtou větu s názvem Velikonoce. Na klavír hrají Daniel Trifonov a Sergej Babajan.

0: Klasik Praha.
1: Atonalita a dodekafonie charakterizují tvorbu rakouského hudebního skladatele, teoretika a příležitostného malíře Arnolda Schönberga. 75. výročí jeho úmrtí připomeneme v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák.
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
11: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
12: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Je Klasik Praha.

Parla mi di me, mluv se mnou, v úpravě s trumpetovým sólem, část z hudby z filmu La Dolce Vita, kterou napsal Nino Rota. Nahráli ji filharmonici ze Skaly, které řídil Ricardo Schai. My se pomaličku blížíme k závěru dnešního podvečerního vysílání, ale několik skladeb tu ještě pro vás mám schovaných, ale pojďme se podívat, co nás čeká večer. V 19 hodin tu máme slavná auditoria. Hudba vnitru země, vydáme se úplně pod zem na festival Čarovné tóny Macochy, kam vás pozve Jiří Vejvoda. Pak tu máme večerní koncert ve 20 hodin, kdy se nám představí The English Concert s taktovkou Harryho Bicketta. Zazní hudba Nicola Porpory, Evaristy Felice Dalbaki či Giuseppe Tartiniho. A ve 22 hodin hudba stříbrného plátna. Zazní například hudba z filmu Troja. Teď už je tu ale svita pro smyčce Leoše Janáčka, ze které nám zazní čtvrtá věta Presto.

Tak to byla Svita pro smyčce Leoše Janáčka, jeho rané dílo z roku 1877, které napsal ještě jako student, ale je tam už slyšet jeho osobitý rukopis. Z tohoto díla jsme poslouchali čtvrtou větu. Presto, Gudny Emilsen, řídil kamaráta Bohemika Prák. A teď tu máme Johanna Sebastiana Bacha a jeho klavírní koncert číslo 3 D-dur. Posloucháme druhou větu.

Dozněla druhá věta z klavírního koncertu číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha. Mary Parahia řídila Akademii svatého Martina v Polích. Poslední skladbou v dnešním podvečerním vysílání je první věta ze symfonie číslo 6 Esmol Sergeje Prokofjeva. Seiji Ozawa řídí berlínské filharmoniky. Mirka Časarová se s vámi loučí pro dnešní večer. Přeji vám krásný zbytek celého prosluněného dne.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Slavná auditoria.
11: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
12: Koncerty klasické hudby nebo festivaly, které jsou na ní zaměřené, se u nás i ve světě konají v nejrůznějším prostředí. Zatímco koncertní sály či operní domy jsou samozřejmostí, zvlášť za nevlídného počasí, pak během léta se to kolem nás jen hemží hudebními přehlídkami pod čirým nebem. A po celý rok se hudbě, nešťastně nazývané vážná, daří i na zámcích nebo v kostelích, i když tam někdy naopak hrozí pořádné chladno. Co je to ale v porovnání s prostorem?

ve kterém koncem 90. let minulého století vznikl a dodnes se má k světu festival zprvu výlučně věnovaný klasické hudbě, ale postupně otevřený i jiným žánrům. Jakkoliv tóny vhodné pro vysílání na rádiu Klasik Praha stále převažují. Řeč je o každoročním, sice jen několika denním, ale naprosto originálním až kuriózním festivalu s výmluvným názvem Čarovné tóny macochy. Diváci jsou vesměs v červnu zváni, aby se vydali do oblasti vzdálené necelých 40 kilometrů severně od Brna, která je po právu chráněna zákonem pro své výjimečné vlastnosti, přírodní i historické. Oblast je převážně zalesněná, ale nachází se v ní, přestože to zní neuvěřitelně, 1100 jeskyní nejrůznější velikosti a významu, nořících se do nejrůznějších hloubek. Zdaleka ne všechny jsou samozřejmě veřejnosti přístupné, ale stačí, aby se jich našlo tolik, kolik se na prsty jedné či případně dvou rukou vejde, aby se v nich kromě běžných prohlídek odehrávaly i koncertní večery. Pravda, s prohlídkou obvykle spojené tak, aby si návštěvník odnesl co nejucelenější zážitek z míst, kam se mnozí asi zbytečně obávají vejít. Vypravme se tam tedy dnes, alespoň virtuálně i my, a zkoumejme, jak vypadají koncerty vnitru země, smím-li si pro toto označení vypůjčit název jednoho z účinkujících těles, kterým byl předčasem pražský Spiritual Quintet. Kdo zde obvykle hraje, případně zpívá, kde přesně se podobná jeskyní vystoupení konají, jak jsou z různých důvodů dlouhá, a to nejdůležitější na závěr, jaká je v nich akustika, neboli jak tady klasická hudba zní. Do její atmosféry diváky naladí hned při vstupu do moravského krasu, když průvodce zmáčkne kouzelné tlačítko a z reproduktorů zazní ukázka z Verdiho opery Nabucco. A buďte si jisti, že pod jeskyní klenbou se rozléhá opravdu mohutně. Otevřme tedy i my náš pořad předehrou z této slavné Verdiho opery. Orchestr Německé státní opery řídí Giuseppe Sinopoli.

spustit se do hlubin země a nebýt přitom odborníkem na zkoumání jeskyň, ale hudebníkem, který tam absolvuje svůj koncert, předpokládá, domnívám se, jistou hravost ducha a smysl pro neobvyklé zážitky, chuť objevovat. To všechno je odjakživa spojované s mužem, který je v naší hudbě svého druhu legendou, jakkoliv věčně neposednou. Na mysli mám hráče a improvizátora na všemožné hudební nástroje, ale taky skladatele, svého času též herce a původně filmaře, kameramana, tím vším byl a je Jiří Stivín, který se ani s 80 na svém čiperném krku nebál vystoupení v jedné z jeskyň Moravského krasu, kam byl pozván festivalem, o kterém se v tomto pořadu mluví, a věrnému svému názvu Čarovné tóny Macochy. Někdejší absolvent pražské FAMU byl později lesčím a zdá se, že řečeno s klasikem, čím vším byl, tím byl rád. Nejen členem divadla Járy Cimrmana, kde si ho člověk umí docela dobře představit, ale i hereckého souboru hudebního divadla v Karlíně. Jiřího Stivína máme spjatého s jeho znamenitým kolegiem Quodlibet, zaměřeným na starou hudbu, ale stěží si ho umíme představit jako někdejšího zakladatele Big Beatové kapely Sputnici anebo jazzmana zakládajícího kdysi se skupení Českvé. A přece to vše k němu patří, podobně jako hudba, kterou zkomponoval k celé řadě filmů či televizních seriálů, namátkou Faunovo Velmi pozdní odpoledne anebo Největší zpěr tu. Skoro bych se vsadil, že když umělec typu Jiřího Stivína obdržel od pořádající agentury FCT pozvánku na koncert v jeskyni s názvem Sloupsko-Šošůvská, rázem to v něm vzbudilo poťouchlou hravost. A až na místě, tedy nedaleko městečka Sloup, spolu s diváky zjistil, jak se věci mají. V severní části Moravského krasu se pod zemí nachází rozsáhlý areál jeskyních domů, chodeb a propastí, ve kterém už před 200 let bádali odvážlivci a nacházeli například kosti medvědů. Má-li se v největší ze zdejších prostor uspořádat koncert, vyžaduje to určité úpravy, což o to tóny se tu rozléhají báječně, ale v tísnivém přítmí by diváky asi moc nepotěšili. Proto je třeba po dohodě s provozovateli areálu trochu přisvítit, zároveň romanticky i bezpečně, a taky myslet na to, čím ještě prožitek z koncertu ozvláštnit. Nám Jiří Stivín teď zahraje koncert C-dur pro flautino, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. A doprovodí jej kapela Istropolitana, tu řídí Oliver Donány.

Dá se předpokládat, že během koncertu umístěného tak říkajíc do nitra země, jmenovitě do jeskyň, by diváci mohli snadno ztratit soustředění prostě proto, že se do nich i navzdory teplému oblečení vloudí v chladném a vlhkém počasí zima. Proto nemývají vystoupení v rámci festivalu čarovné tóny macochy obvyklou délku kolem 2 hodin, ale trvají zhruba hodinu či spíše méně a samozřejmě bez přestávky. Kompenzací je jednak samotný zážitek z hudby, rozléhající se v tak neobvyklém prostředí, které kypří představivost a navozuje nejrůznější vjemy, pocity. Buď před koncertem, či po něm, se navíc divákům nabízí prohlídka jeskynních prostor ve společnosti poučeného průvodce, která zasadí celý večer do přiléhavého rámce. Nepochybně to bylo pravdou v labirintu podzemních chodeb a jeskynních domů, kterému místní říkají výpustek. Nese v sobě totiž cosi nadmíru tajemného, jak díky svému nynějšímu vzhledu, tak svou historií. Už někdy v 17. století se sem prý odvažovali sestoupit, případně sešplhat, mastičkáři. Jeskyni nazývali dračí. Kdo ví, z čeho zde sbírali pro své lektvary, ať už to byla říce se vyskytující a proto vzácná podzemní flóra, anebo pozůstatky zvěře, která tu předtím žila. Ať tak či onak, nebyl to jediný důvod, pro který poutá jeskyní areál výpustek stále pozornost. Počátkem minulého století se tu těžila fosfátová hlína a mnohem morbidnější využití se našlo během druhé světové války. Nacisté tu totiž objevili sklad munice, kterou sem uložila naše prvorepubliková armáda, a nejenže si ho odvezli sebou, ale navíc tu vybudovali podzemní továrnu na výrobu leteckých motorů, v níž se na 2 12-hodinové směny denně pracovalo až do 12. dubna 1945. Dnes už nikdo neví, že ještě v době, kdy festival Čarovné tóny macochy vznikal, byl jeskyní areál výpustek přísně střeženým vojenským prostorem. To všechno je snad už navždy pryč, pokud sem nyní mohli lidé přijít na vlídný recital Štefana Margity. Operního pěvce, který si se už před léty svým společným pořadem s Dagmar Peckovou tvrdil, že začínáme končit, ale příležitostně vystupuje dodnes jak při velkých produkcích, tak komorně za klavírního doprovodu. Během jednoho koncertu v jeskyni dokáže Štefan Margita zahrát publikum výběrem z operních árií, šansonů a lidových písní. A 3 z francouzských šansonů zazní v podání Štefana Margity i v rámci našeho pořadu. Láska v Saint-Jean-Émilie Carrary, píseň Jacques Brela Lásku mít a nic víc, a Pod pařížským nebem z pera Hubert Yves Adriana Girauda. Štefana Margitu doprovází komorní orchestr Mladých Quattro.

Krok za krokem objevuje neobvyklý hudební festival Čarovné tóny Macochinové prostory, do kterých je možno umístit koncert. Někdy působí impozantně už samotný vchod do těchto zvláštních míst. Například skalní portál při vstupu do Kateřinské jeskyně, ležící na začátku hlubokého skalního kaňonu. Hlavní jeskynní dom se tu pyšní bezmála 100-metrovou délkou, když jeho šířka činí 44 a výška 20 metrů. Tady, když se hudba rozlehne, připadá si publikum jako v chrámu. A co třeba punkevní jeskyně, která jako jediná v kontinentální Evropě umožňuje plavbu na motorových lodičkách? Nabízí se z ní mimo jiné i nevšední pohled do známé propasti Macocha, měřící do hloubky úctyhodných a zároveň odstrašujících 138 metrů. Právě punkevní jeskyní se rozezněly varhaní klávesy pod rukama originální varhanice a skladatelky Katy. Jenom si nejsem jist, jestli i v tomhle studeném prostředí ovládala pedály bosýma nohama, jak bývá jejím zvykem. Ať tak či onak, přidala se Kata svým koncertem k mnoha čelným postavám, včetně například Václava Hudečka, které už na festivalu Čarovné tóny Macochy vystoupily. Závěr dnešního pořadu tedy obstará i pro posluchače Klasik Praha Kata a její skladba Veni Sancte Spiritus.

Slavná auditoria. Klasik Praha.

0: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Dobrou noc, přátelé. Kolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
12: Ladíte Klasik Praha.
13: Koncert bez smokingu vám přináší
12: Klasik Praha.
14: Dnes večer nám na Klasik Praha v rámci koncertu bez smokingu bude hrát světově proslulé těleso The English Concert, které v roce 1972 založil a po 30 let vedl dirigent a čembalista Trevor Pinnock. Od roku 2007 je uměleckým ředitelem a dirigentem Harry Bickett. V jejich provedení dnes večer zazní 5 zajímavých instrumentálních koncertů vesměs barokních skladatelů. Prvním z nich je Evaristo Felice dal Abbacco, houslista, violončelista a s největší pravděpodobností žák Giuseppe Torelliho. Jeho hudební tvorba zahrnuje 6 tiskem vydaných sbírek, které vznikly v letech 1708 až 1735. Ve svém raném díle převzal styl Arcangela Corelliho. Později využíval prvků převzatých z francouzské galantní hudby. Dnes zazní jeho koncerto APU instrumenty in D dur opus 5 číslo 6. Poté zazní violončelový koncert G-dur dalšího italského skladatele, představitele neapolské operní školy, jehož jméno je Nicola Porpora. Těžiště jeho díla spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Instrumentální dílo je relativně malé. Dodnes živý je právě violončelový koncert G-dur, který si poslechneme i my dnes večer. Třetím autorem dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha je italský šlechtic, básník, filozof, matematik, hudebník a skladatel Alessandro Marcello. Z jehož hudebního odkazu zazní hobojový koncert

0: d-moll. Ten vystřídá houslový koncert h-moll Giuseppe Torelliho. Ostatně převážná část jeho hudebního díla je věnována právě houslím, nejčastěji koncertům a sonátám. No a na závěr dnešního večera zazní další houslový koncert G-dur z pera Georga Filipa Telemana. Tento německý hudební skladatel a varhaník, představitel pozdně barokní hudby, byl sice samoukem, vystudoval práva na univerzitě v Lipsku, nicméně ve své době byl jedním z nejhranějších skladatelů a během života zastával i řadu důležitých hudebních pozic. Jejichž vyvrcholením bylo místo hudebního ředitele 5 největších chrámů v Hamburku. Hrát nám budou, jak už řečeno, členové souboru do English Concert a řídí Harry Bickett.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Tohle je Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Dobrý poslech rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Před námi je hodina filmové hudby, kterou dnes věnujeme celovečerním zpracováním o starověkém Řecku a Římě. A začnu legendárním dramatem v režii Ridley Scotta Gladiátorem. Soundtrack od Hanse Zimmera a Lizzy Gerard patří k nejikoničtějším v historii kinematografie. Zajímavostí je, že Zimmer původně nechtěl použít ženský vokál, dokud neslyšel Lizu a její procítěný zpěv, vytvořený vlastním vymyšleným jazykem. Ten dodal filmu emocionální hloubku, která kontrastuje s bitevními scénami. Skladba Now We Are Free se stala tak populární, že v podstatě definovala nový standard pro to, jak má znít moderní epický historický film.

Po Gladiátorovi zamíříme v pořadu Hudba stříbrného plátna do roku 1959, kdy měl premiéru velkofilm Ben Hur. Skladatel Mikloš Róža vytvořil pro tento monumentální epos nejdelší soundtrack, jaký byl do té doby pro film napsán. Zkomponoval přes 2 hodiny hudby. Aby dosáhl historické věrnosti, Róža studoval antické hudební fragmenty v muzeích. I když musel používat moderní nástroje, snažil se napodobit zvuk dobových louten a píšťal. Za svoji práci pak Róža zaslouženě získal Oscara.

Cesta k hudbě pro film Troja, kterou režíroval Wolfgang Petersen, byla hodně trnitá. Původní soundtrack Gabriela Jareda studio odmítlo jako příliš staromódní. Oscarový tvůrce James Horner pak dostal šibeničních 13 dní na to, aby složil a nahrál kompletně novou hudbu. I v tomto extrémním časovém tlaku dokázal vytvořit silný motiv s využitím středomořských zvuků a vokálů v podání Tani Carov a tím filmu dodal potřebný tragický nádech.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Dnes mluvíme o filmech z prostředí starověkého Říma a Řecka. Režisér Oliver Stone oslovil legendárního řeckého skladatele Vangelise, aby se podílel na chystaném eposu Alexandr Veliký. Vangelis, který byl známý spíše elektronickou hudbou, zde vytvořil zajímavé spojení dvou světů. Použil syntezátory k napodobení obrovského orchestru a sborů, přičemž do skladeb vpletl tradiční řecké lidové nástroje. Vedle hudby ale film nepřináší prakticky nic zajímavého, a to i přes hvězdné obsazení, kterému vévodí Anthony Hopkins, Angelina Jolie nebo Colin Farrell.

Na mém seznamu filmů o starověkém Řecku a Římě nemůže chybět klasika Jáson a Argonauti. Bernard Herrmann se pro tenhle film rozhodl k naprosto radikálnímu kroku. Úplně vynechal smyčcovou sekci orchestru, tedy housle, violy, violončela a kontrabasy. Chtěl vytvořit zvuk, který by působil syrově anticky. Místo toho se soustředil na masivní dechovou sekci, bicí a harfy. Výsledkem je neuvěřitelně energická hudba, která dokonale doplňuje revoluční triky Raye Harryhausena. Tenhle kovový zvuk se stal inspirací pro nespočet dalších fantasy filmů. Ukázku Hermanovy hudby z Jásona a Argonautů se pro dnešek loučím. Nikola Bojčech přeje dobrý poslech a těším se příště.